0: Rudimental in James Glynn McLemore. James, jsem řekl, Jazz Glynn, Madonna, McLemore, Dan Caplan, These Days. 14. místo za tale komátku kot prejšnji teden, na 13. mestu je pa Tom Walker.
1: 30. Največkrat predvajanih...